Tenisová Prondoliga, která se hraje na Mladoboleslavsku, se po kratičké pauze vrací. 17. ročník zimní tenisové ligy začne už brzy. Uzávěrka přihlášek pro všechny tenisové amatéry je 30. října. Hlásit se můžete do dvouhry, čtyřhry a také do mixu. Stačí napsat na prondoliga@gmail.com nebo volat na číslo 724 028 811. Více info najdete také na Facebooku Rádia MB.

0: bylo 6 hodin.
1: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: klienti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Bylo 7 hodin.
1: Tenisová Prondoliga, která se hraje na Mladoboleslavsku, se po kratičké pauze vrací. 17. ročník zimní tenisové ligy začne už brzy. Uzávěrka přihlášek pro všechny tenisové amatéry je 30. října. Hlásit se můžete do 2 hry, 4 hry a také do mixu. Stačí napsat na prondoliga@gmail.com nebo volat na číslo 724 028 811. Více info najdete také na Facebooku Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městys Bezno, Prondo, MB

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Tokyo FM, Watashi Akashi.
2: Mérite particulièrement l'attention.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

sample.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Jste ve společnosti Rádia MB a teď posloucháte zprávy. Od pondělí 19. října bude z důvodu rekonstrukce železniční trati zcela uzavřen přejezd v Boleslavské ulici v Bakově nad Jizerou. Řidiči budou muset po objízdné trase a s omezením musí počítat do 24. října. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje a na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečně až extrémní sucho zasáhnout téměř třetinu území. Podle vědců z Akademie věd České republiky chybí vláha především v hlubších vrstvách půdy, přičemž v prvních 9 měsících letošního roku spadlo o více než 40% méně srážek, než je obvyklé. Nedostatek vody se projevuje také na řekách a přehradách. Sucho a horko navíc výrazně oslabily lesní porosty, které mohou mít kvůli nedostatku vláhy horší schopnost regenerace i v příštím roce.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestrému a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Před měsícem zvítězili na hřišti Araratu Arménie 4-1. Utkání na Letné začne v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: Rádio MB. Zapni a neřeš.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Tenisová Prondoliga, která se hraje na Mladoboleslavsku, se po kratičké pauze vrací. 17. ročník zimní tenisové ligy začne už brzy. Uzávěrka přihlášek pro všechny tenisové amatéry je 30. října. Hlásit se můžete do 2 hry, 4 hry a také do mixu. Stačí napsat na prondoliga@gmail.com nebo volat na číslo 724 028 811. Více info najdete také na Facebooku Rádia MB.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB.
4: Wonderland. Far beyond reality, but

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Až do konce listopadu by měla trvat pro řidiče nepříjemná uzavírka ulice Vlčopolská v Dolním Bousově. Probíhá tu kompletní rekonstrukce povrchu vozovky a krajské komunikace. V Bousově ovšem pokračuje i několik dalších významných silničních uzavírek a dopravních omezení. V ulici Lhotecká se má pracovat do konce října. Více čtěte na našem webu. Pekaři se i letos potýkají s rostoucími náklady. Trápí je vyšší ceny pohonných hmot, za které mají velké výdaje. Pekaři totiž musí prakticky každý den rozvážet čerstvé pečivo. Rostou ale i náklady na zaměstnance. Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice Bohumil Hlavatý k tomu řekl.
3: My očekáváme obrovský mzdový šok od 1.1. v rámci zvýšení jako minimální mzdy. Protože jak jsem říkal, v tuto chvíli my máme poměrně velký procento zaměstnanců, kteří pracují na úrovni minimální mzdy, blízko minimální mzdy, že pro nás to znamená plošné zvýšení platu jako pro všechny. Takže pro nás to znamená přidání platu někde mezi 10-20%, což opravdu s tím, že a u těch řemeslných pekáren to představuje až 50% mzdové náklady. Takže tam už jsme jakoby jenom platově nám dělají 10% v nákladech.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop bude v 21 hodin. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Dneska už máme čtvrtek 15. října, vyladíte Rádio MB, dopolední rozjezd startuje, svátek mají Terezy a dnešek je mimochodem mezinárodním dnem bílého leta, pomáhá lidem se zrakovým postižením bezpečně se pohybovat. Takže si dnes připomínáme důležitou věc, ne každý vidí svět stejně jako my. A když už jsme u toho, někteří z nás by občas potřebovali podobnou pomůcku i na běžný život. Takže třeba když ráno hledáme telefon, který držíme v ruce, nebo brýle, které máme na hlavě. Mějte krásně. Den, za malou chvíli vám řeknu o jednom speciálním wellness.
0: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Pokračuje dopolední rozjezd Rádia MB a pojďme do Tokia. Tam chystají wellness, které nabízí zážitek, že na 2 hodiny přestanete být dospělí. A nejde o to, že si dáte skleničku, vypnete telefon a pustíte si třeba film. Tenhle podnik vás chce vrátit až do dělohy. Mají tam saunu s červeným světlem, tlumenými zvuky, připomínajícími prostředí před narozením a potom studenou koupel a nakonec obrovské křeslo, které vás houpe jako miminko. Tahle 2-hodinová procedura vyjde zhruba na $54. Takže místo terapie, kde řešíte svoje problémy, si zaplatíte návrat do doby, kdy jste žádný problémy neměli. Za malou chvíli se podíváme na to, jak se vyrábí jedny nudle. Hezký den.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
2: Tak sorry, že mám rád hory.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB, 3/4 15. října, u mikrofonu David a teď pojďme do Japonska. Tam se můžete přihlásit na kurz výroby nudlí udon, při kterém se těsto zpracovává nohama. No, nejde o omyl ani o špatně vybavenou kuchyň. Je to tradiční postup, při kterém se těsto vloží do pevného sáčku a člověk ho rytmicky pěkně prošlapává. Třeba při poslechu Rádia MB. No a teď si představte, že přijdete do restaurace, objednáte si nudle a kuchař vám řekne, no tak tyhle jsou dneska obzvlášť dobrý, měl jsem totiž ráno skvělý rytmus. No, jaký vy máte rytmus? Já doufám, že dobrý, za malou chvíli vás o tom přesvědčím, hraju další muziku.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: čtvrtek 15. pokračuje dopolední rozjezd Jak by smet. A teď pojďme za jedním australským zaměstnancem. Ten přišel o práci poté, co firma zjistila, že místo práce z domova v Sydney pracuje ze Singapuru. A nebyl to podobný výlet. Už dřív tvrdili, že musí zůstat doma kvůli opravě toalety, zatímco ve skutečnosti byl na Bali. To je podle mě úplně nová úroveň práce na dálku. U nás si člověk řekne, že čeká na instalatéra a šéf mu pošle další úkoly. Tady zaměstnanec čekal a šéf zjistí, že instalatér je vlastně na druhém konci světa a nejlepší je, že se nakonec soudil kvůli výpovědi. Jak to dopadlo, nevím, ale vím, že se nám pomalu a jistě blíží 10. hodina. Po 10. mimochodem budeme ještě soutěžit o lístky na zítřejší koncert Rybiček 48 v Mladé Boleslavi. Tak zůstávejte s námi.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Jste na pozitivní vlně, než si dáme další muziku, tak pojďme také na zprávy. Mladoboleslavskou čekají dva hudební vrcholy podzimu. Zítra dorazí do Mladé Boleslavy oblíbená kapela Rybičky 48. Poslední vstupenky je možné koupit na vstupnafest.cz. V sobotu 14. listopadu se budou slavit také 7. narozeniny Rádia MB, a to za účasti 5 kapel s bohatým doprovodným programem. Vstupenky do bezna najdete na www.ticketlife.cz. Středočeská záchranná služba pokračuje v obnově vozového parku a do provozu zařadí dalších 10 nových sanitek. Vozy značky MAN budou sloužit také na Mladoboleslavsku a v dalších 7 oblastech kraje. Sanitky jsou vybavené moderní zdravotnickou a transportní technikou, včetně defibrilátorů a přístrojů pro umělou plicní ventilaci. Za 10 vozidel zaplatila záchranná služba přes 45 milionů, přičemž její sanitky ročně najedou dohromady zhruba 5 milionů kilometrů.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Hradce Králové budou v dnešní předehrávce 11. kola extraligy v Litvínově usilovat o posun na 3. místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která v případě 3bodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17:30. Boleslav půjde do boje zítra. Představí se na ledě Třince. Zprávy končí, slíbená muzika je tady. Hezký den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Štěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

čtvrtek 15. října pokračuje další hodina, konkrétně druhá hodina dopoledního rozjezdu je před námi. Za malou chvíli o ochutnávkách, taky si zasoutěžíme o lístky na rybičky 48, tak si na to určitě počkejte. No a budu pro vás mít taky jeden super rekord, my jsme Rádio MB, krásné dopoledne.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
0: Čtvrtek 15. října pokračuje, vyladíte dopolední rozjezd na rádiu MB. No, přátelé, na sociálních sítích se teď objevují krátké ochutnávky a upřímné recenze podniků. A to je skvělá disciplína, protože dneska už nestačí říct, že vám chutnalo. Musíte natočit video, udělat 3 záběry na jídlo, zhodnotit strukturu, atmosféru, obsluhu a ideálně ještě odhadnout, jak se u toho cítil kuchař. My jsme nedávno byli v jednom mladoboleslavském podniku, kolega si tam dal pěkně nějaký bůček, dostal takový 3 kousíčky maličký za 265 korun nebo kolik to bylo a my jsme se teda, musím říct, nestačili divit. Myslím, že do tohohle podniku už na jídlo dlouho nepůjdeme. Tady je Rádio MB, za chvilku soutěžíme o lístky na rybičky 48.
1: Rádio MB, za

0: stále si dáváte Rádio MB. No a přátelé moji, kdybyste náhodou chtěli zítra vyrazit na Rybičky 48 do Domu kultury v Mladé Boleslavi, tak máte jedinečnou možnost. A to právě teď, když se dovoláte na telefonní číslo 608 125 300. Ano, Rybičky budou zítra v Kulturáku v Bolce a já pro vás mám lístky úplně gratis. Takže jestli chcete, volejte právě teď.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Tenisová Prondoliga, která se hraje na Mladoboleslavsku, se po kratičké pauze vrací. 17. ročník zimní tenisové ligy začne už brzy. Uzávěrka přihlášek pro všechny tenisové amatéry je 30. října. Hlásit se můžete do dvouhry, čtyřhry a také do mixu. Stačí napsat na prondoliga@gmail.com nebo volat na číslo 724 028 811. Více info najdete také na Facebooku Rádia MB.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: i tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB.

0: 15. říjen pokračuje, vy ladíte Rádio MB a my teď můžeme za jedním Američanem, který dokázal za minutu chytit 20 papírových vlaštovek do pusy a ty mu házela jeho 13-letá neteř. Je to tak, 20, slyšíte dobře. Někdo má v rodině společné pečení, někdo chodí na výlety, no a tyhle dva trénují, jak si nechat házet papír do obličeje. A pak, že děti tráví moc času s rodinou, jen si říkám, jestli po takovém výkonu následovala oslava nebo návštěva zubaře. Co bude následovat tady? Muzika a za chvíli taky další zprávy Rádia MB.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Jste ve společnosti Rádia MB a teď posloucháte zprávy. Od pondělí 19. října bude z důvodu rekonstrukce železniční trati zcela uzavřen přejezd v Boleslavské ulici v Bakově nad Jizerou. Řidiči budou muset po objízdné trase a s omezením musí počítat do 24. října. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje a na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečně až extrémní sucho zasáhnout téměř třetinu území. Podle vědců z Akademie věd České republiky chybí vláha především v hlubších vrstvách půdy, přičemž v prvních 9 měsících letošního roku spadlo o více než 40% méně srážek, než je obvyklé. Nedostatek vody se projevuje také na řekách a přehradách. Sucho a horko navíc výrazně oslabily lesní porosty, které mohou mít kvůli nedostatku vláhy horší schopnost regenerace i v příštím roce.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestrému a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Před měsícem zvítězili na hřišti Araratu Arménie 4-1. Utkání na Letné začne v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Tady je Rádio MB, doufám, že se máte takhle při čtvrtku 15. října. Fajn, ještě jednou můžeme popřát všem Terezám. No a za malou chvíli se řekneme třeba o jedné dýni, taky o počasí, no a rozhodně se můžeme kouknout třeba společně na hokej. Zítra Bolka bude hrát, určitě si na to počkejte. Krásný den vám přeje od mikrofonu David.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Ladíte Rádio MB a teď pojďme do Ameriky. Tam vyrostla dýně, která váží 1430 kg. To už není zelenina, to je spolubydlící. Takovou dýni nedáte do nákupního košíku. Takovou musíte nejdřív nahlásit na obecním úřadě a pak jí třeba i přidělit parkovací místo. I když parkování necháme stranou, pěstitel jí musí hýčkat celé měsíce a pak jí přivede na soutěž, kde se rozhoduje, kdo vypěstoval největší oranžovou kouli. No a já bych chtěl vidět třeba recept na dýňovou polívku pro takovou domácnost. Kolik máte dýně? Jednu? A pro kolik lidí? No pro okres. Jsme Rádio MB, za chvilku si dáme předpověď počasí.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Je to tak, tady máte předpověď počasí a dnes čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Pátek bude jasný nebo skoro jasný a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Sobota oblačná až zatažená, můžou se objevit přehánky a teploty 12 až 17, no a jak to bude vypadat v neděli, tak tam budou postupně srážky ustávat, ubývat oblačnost a teploty od 9 do 14.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Posloucháte Rádio MB. No a kdybyste nevěděli, kam zítra, tak můžete vyrazit do Třince v 17 hodin. Tam bude hrát náš tým BK Mladá Boleslav. Doma se Volka představí v neděli 18. od 16 hodin proti Mountfieldu Hradec Králové. No tak užívejte den, já vám přeju hezký zbytek dne, budu se těšit ještě jednou po 17. hodině, zatím se mějte moc krásně.
1: Rádio MB.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Až do konce listopadu by měla trvat pro řidiče nepříjemná uzavírka ulice Vlčopolská v Dolním Bousově. Probíhá tu kompletní rekonstrukce povrchu vozovky a krajské komunikace. V Bousově ovšem pokračuje i několik dalších významných silničních uzavírek a dopravních omezení. V ulici Lhotecká se má pracovat do konce října. Více čtěte na našem webu. Pekaři se i letos potýkají s rostoucími náklady. Trápí je vyšší ceny pohonných hmot, za které mají velké výdaje. Pekaři totiž musí prakticky každý den rozvážet čerstvé pečivo. Rostou ale i náklady na zaměstnance. Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice Bohumil Hlavatý k tomu řekl.
3: My očekáváme obrovský mzdový šok od 1.1. v rámci zvýšení jako minimální mzdy. Protože jak jsem říkal, v tuto chvíli my máme poměrně velký procento zaměstnanců, kteří pracují na úrovni minimální mzdy, blízko minimální mzdy, že pro nás to znamená plošné zvýšení platu jako pro všechny. Takže pro nás to znamená přidání platu někde mezi 10-20%, což opravdu s tím, že a u těch řemeslných pekáren to představuje až 50% nové náklady. Takže tam už jsme jakoby jenom platově nám dělají 10% v nákladech.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop bude v 21 hodin. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tištěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Tenisová Prondoliga, která se hraje na Mladoboleslavsku, se po kratičké pauze vrací. 17. ročník zimní tenisové ligy začne už brzy. Uzávěrka přihlášek pro všechny tenisové amatéry je 30. října. Hlásit se můžete do dvouhry, čtyřhry a také do mixu. Stačí napsat na prondoliga@gmail.com nebo volat na číslo 724 028 811. Více info najdete také na Facebooku Rádia MB.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře, Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48.

0: odjíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
1: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Jste na pozitivní vlně, než si dáme další muziku, tak pojďme také na zprávy. Mladoboleslavskou čekají dva hudební vrcholy podzimu. Zítra dorazí do Mladé Boleslavy oblíbená kapela Rybičky 48. Poslední vstupenky je možné koupit na vstupnafest.cz. V sobotu 14. listopadu se budou slavit také 7. narozeniny Rádia MB, a to za účasti 5 kapel s bohatým doprovodným programem. Vstupenky do bezna najdete na www.ticketlife.cz. Středočeská záchranná služba pokračuje v obnově vozového parku a do provozu zařadí dalších 10 nových sanitek. Vozy značky MAN budou sloužit také na Mladoboleslavsku a v dalších 7 oblastech kraje. Sanitky jsou vybavené moderní zdravotnickou a transportní technikou, včetně defibrilátorů a přístrojů pro umělou plicní ventilaci. Za 10 vozidel zaplatila záchranná služba přes 45 milionů, přičemž její sanitky ročně najedou dohromady zhruba 5 milionů kilometrů.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Hradce Králové budou v dnešní předehrávce 11. kola extraligy v Litvínově usilovat o posun na 3. místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která v případě 3bodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17:30. Boleslav půjde do boje zítra. Představí se na ledě Třince. Zprávy končí, slíbená muzika je tady. Hezký den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Radio MB.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Jste ve společnosti Rádia MB a teď posloucháte zprávy. Od pondělí 19. října bude z důvodu rekonstrukce železniční trati zcela uzavřen přejezd v Boleslavské ulici v Bakově nad Jizerou. Řidiči budou muset po objízdné trase a s omezením musí počítat do 24. října. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje a na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečně až extrémní sucho zasáhnout téměř třetinu území. Podle vědců z Akademie věd České republiky chybí vláha především v hlubších vrstvách půdy, přičemž v prvních 9 měsících letošního roku spadlo o více než 40% méně srážek, než je obvyklé. Nedostatek vody se projevuje také na řekách a přehradách. Sucho a horko navíc výrazně oslabily lesní porosty, které mohou mít kvůli nedostatku vláhy horší schopnost regenerace i v příštím roce.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestrému a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Před měsícem zvítězili na hřišti Araratu Arménie 4-1. Utkání na Letné začne v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Krok za krokem s odpoledním úletem a s rádiem MB vstříc víkendu. Dneska už tu máme, kamarádi, čtvrtek 15. říjen. No a jsme taky o krok blíž k narozeninám rádia MB. Včera to byl měsíc, dneska už je to o den méně, takže opravdu to letí. My z toho máme radost, no a od té radosti určitě ještě tento měsíc párkrát uslyšíte. Kamarádi, moje jméno je Luky, po 14. hodině usedám za mikrofon rádia MB. No a se mnou dorazí Sam 41, Masterboy, dáme si Daru Rollins, Erotic a budeme se povídat třeba o Bílé holi, protože ta s 15. říjnem úzce souvisí. Dneska je tu taky Světový den mytí rukou, tak to předpokládám, že dodržujete. Máme tu Národní den bručhounů, pár jich určitě taky znám, takže tímto zdravím všechny. Máme tu Národní den hub, tak dobrou chuť, taky Světový den důstojnosti, Národní den šavarmy, ať už je to cokoliv, no taky Světový den žen žijících na venkově. A to můžeme oslavit úplně všichni, i my tady v Mladý Boleslavi, protože mně občas připadá, že i Bolka je jedna taková velká vesnice, alespoň co se týká drbů a známých lidí. Takže klidně si libovolně vyberte jednu věc a tu si dneska oslavte. My už jdeme slavit muziku, a to muzikou, jak jinak. To je opět moudro odpoledního úletu. Takže pro vás už letí Sam 41, Dopamin a mě nezbývá než tradičně popřát fajnovej poslech. Rádio MB. Rytm.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Dr. Dick, tak to je muzika čtvrtečního odpoledne s odpoledním úletem, s Rádiem MB a s Lukym. Přátelé, máme tu 15. říjen, no a jak jsme si říkali na začátku, tak dneska je to zároveň také Mezinárodní den bílé hole. To je jedna asi z nejužitečnějších pomůcek pro nevidomé a přátelé, co je zajímavý, tak třeba AI a chytré funkce už se dnes vyskytují i právě v bílé hole pro lidi s poškozením zraku. Jmenuje se V-Walk Smart Cane 2 a spojuje klasickou bílou hůl s moderníma technologiema pro orientaci a pohyb. Funguje úplně normálně jako běžná hůl, ale navíc dokáže upozorňovat na překážky ve výšce hrudníku a hlavy, dokáže poskytovat hlasovou navigaci, pokud si svoji hůl spojíte s telefonem, umí vyhledávat místa v okolí, pracovat s veřejnou dopravou a využívat AI asistenta, takže svoji bílé hole se můžete zeptat na cokoliv. A co je skvělé, tak není to pouze pro americký trh, jak u těch hračiček bývá, V-Walk už prý podporuje i češtinu a slovenštinu. Tak to je skvělý. Tady mi vývoj technologií a AI dává ještě o něco větší smysl. No a my už se jdeme přesunout k dalšímu smyslu a tím je sluch. Anastasia, Best Days.
1: Radio MB.

0: nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Máme tu sice v uvozovkách pouze čtvrtek, ale přípravy na víkend by se rozhodně neměly podceňovat, tak se na to jdeme mrknout. Verona, nejsi sám, no a pokud nechcete, tak ani o víkendu nemusíte být rozhodně sami, protože už zítra se nás pár sejde v Domě kultury, kam dorazí v rámci svého turné Face Tour Face Rybičky 48. Rádio MB vám celý týden rozdává lupeny na zítřejší koncert. Ještě zítra můžete v dopoledním rozjezdu dva získat, tak pozorně poslouchejte. No a v sobotu už vás zveme, přátelé, do autokempu Kosmonosy na soutěž ve vaření kotlíkového guláče. Nemusíte tedy přímo soutěžit, tam už týmy máme hotový, jeden z týmů bude právě ten Rádia MB. Ano, já, Roman i David se budeme pokoušet obhájit prvenství z předminulého roku z Michalovické Putny. Tam Rádio MB se svým gulášem vybojovalo první místo. Jo, hold, když se sejdou tři gurmáni, tři milovníci, dobře řekněme žrádla, tak se to musí někde projevit. Takže v sobotu klidně doražte, bude tam připraven doprovodný program během celého dne. No a od 10 hodin se zapalují kotle a začíná se vařit. Ve 14 by mělo být hotovo, no a potom můžete klidně ochutnat. Takže plány na víkendy máme jasný a teď už si dáme plány hudební. Pro vás ještě do 15. hodiny budu mít Silver nebo Download. Tak pohodu přeju.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Až do konce listopadu by měla trvat pro řidiče nepříjemná uzavírka ulice Vlčopolská v Dolním Bousově. Probíhá tu kompletní rekonstrukce povrchu vozovky a krajské komunikace. V Bousově ovšem pokračuje i několik dalších významných silničních uzavírek a dopravních omezení. V ulici Lhotecká se má pracovat do konce října. Více čtěte na našem webu. Pekaři se i letos potýkají s rostoucími náklady. Trápí je vyšší ceny pohonných hmot, za které mají velké výdaje. Pekaři totiž musí prakticky každý den rozvážet čerstvé pečivo. Rostou ale i náklady na zaměstnance. Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice Bohumil Hlavatý k tomu řekl.
3: My očekáváme obrovský mzdový šok od první v rámci zvýšení jako minimální mzdy. Protože jak jsem říkal, v tuto chvíli my máme poměrně velký procento zaměstnanců, kteří pracují na úrovni minimální mzdy, blízko minimální mzdy, že pro nás to znamená plošné zvýšení platu jako pro všechny. Takže pro nás to znamená přidání platu někde mezi 10-20%, což opravdu s tím, že a u těch řemeslných pekáren to představuje až 50% mzdové náklady. Takže tam už jsme jakoby jenom platově nám dělají 10% v nákladech.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop bude v 21 hodin. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

7 let? To už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská. Yo, special, turn it up. There's nothing I won't do.

0: Tenisová Prondoliga, která se hraje na Mladoboleslavsku, se po kratičké pauze vrací. 17. ročník zimní tenisové ligy začne už brzy. Uzávěrka přihlášek pro všechny tenisové amatéry je 30. října. Hlásit se můžete do 2 hry, 4 hry a také do mixu. Stačí napsat na prondoliga@gmail.com nebo volat na číslo 724 028 811. Více info najdete také na Facebooku Rádia MB.
1: Radio MB.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Jste na pozitivní vlně, než si dáme další muziku, tak pojďme také na zprávy. Mladoboleslavskou čekají dva hudební vrcholy podzimu. Zítra dorazí do Mladé Boleslavy oblíbená kapela Rybičky 48. Poslední vstupenky je možné koupit na vstupnafest.cz. V sobotu 14. listopadu se budou slavit také 7. narozeniny Rádia MB, a to za účasti 5 kapel s bohatým doprovodným programem. Vstupenky do bezna najdete na www.ticketlife.cz. Středočeská záchranná služba pokračuje v obnově vozového parku a do provozu zařadí dalších 10 nových sanitek. Vozy značky MAN budou sloužit také na Mladoboleslavsku a v dalších 7 oblastech kraje. Sanitky jsou vybavené moderní zdravotnickou a transportní technikou, včetně defibrilátorů a přístrojů pro umělou plicní ventilaci. Za 10 vozidel zaplatila záchranná služba přes 45 milionů, přičemž její sanitky ročně najedou dohromady zhruba 5 milionů kilometrů.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Hradce Králové budou v dnešní předehrávce 11. kola extraligy v Litvínově usilovat o posun na 3. místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která v případě 3bodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17:30. Boleslav půjde do boje zítra. Představí se na ledě Třince. Zprávy končí, slíbená muzika je tady. Hezký den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: České rádio MB, no a na řadě je samozřejmě jako vždy po 16. hodina s Romanem. Máme dobrou zprávu pro všechny, kteří pravidelně jezdí mezi Mladou Boleslaví a okolními obcemi. V Předměřicích nad Jizerou se podařilo zprovoznit most přes záplavové území řeky Jizery na silnici druhé třídy číslo 610. Tahle oprava se sice protáhla o několik měsíců, řidiči už ale mohou úsek znovu využívat a doprava by měla být výrazně jednodušší. Některé dokončovací práce ještě pokračují, provoz už ale neomezují. Tak snad podobných dopravních komplikací bude na Mladoboleslavsku co nejméně. Chtěl jsem začít dobrou zprávou a to se snad podařilo. V této hodině si budeme povídat také o tom, že Rádio MB bude bojovat na Guláš Festu. Myslím, že o tom mluvil také Luky ve svém vysílání. Také si povíme o tom, že je tu konec jedné éry. K zemi šly obří vysílací stožáry. Možná, že jste to také zaznamenali. No a v této hodině samozřejmě nebude chybět ani pozvánka na koncert. Buďte s námi, užívejte čtvrtek 15. října.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Posloucháte jediné mladoboleslavské rádio. Představte si stavbu vysokou jako pořádný mrakodrap, jenže ještě mnohem vyšší. V Liblicích na Kolínsku dnes dopoledne odstřelili dva vysílací stožáry, které měřily neuvěřitelných 355 metrů. Téměř 50 let přitom patřili k nejvyšším stavbám v Česku. České radiokomunikace pro ně po ukončení vysílání nenašly další využití ani kupce, který by dokázal zajistit jejich opravu a bezpečný provoz. Pro stovky lidí v okolí šlo o mimořádnou podívanou. Tak co myslíte, měli bychom podobné technické památky zachovávat, nebo je správné odstranit stavby, které už nemají využití? Klidně mi písněte, váš názor mě zajímá. Bude mě zajímat váš názor i v sobotu na Guláš Festu v Kosmonosích, možná, že se také chystáte do místního autokempu. Bude tam totiž Guláš Fest. No a svůj tým tam postaví také Radio MB. Věřte, že my nejsme žádné ořezávátka. Už jsme se jednou na Guláš Festu v Mladé Boleslavi představili a vybojovali první místo. No tak jsme zvědaví, jestli nás v sobotu dokáže někdo porazit. My totiž chystáme poctivý domácí vývar, budeme mít naložené maso, takže věříme, že ten náš guláš bude zase naprosto skvělej. Přijďte ochutnat.
1: Špatný signál? My jsme všude.

0: nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: 15. října, teď je tu něco pro všechny, kteří mají rádi pořádnou českou koncertní energii. Už je zítra, dorazí do Domu kultury v Mladé Boleslavi kapela Rybičky 48. Čeká nás koncert v rámci projektu Face Tour Face, který slibuje pořádnou dávku známých hitů a atmosféru, při které se rozhodně nebude jen postávat u baru. Začátek je naplánovaný na 6:30 večer, takže jestli ještě nemáte plány na páteční večer, možná je právě teď je ten správný čas je změnit. A samozřejmě zůstaňte naladěni na Radio MB, i u nás se můžete těšit na hudební soutěže a další zajímavosti. Co se týká soutěží, tak zítra dopoledne bude mít David Volňásky právě na tento koncert. Nezapomeňte poslouchat mezi 9. a 12. hodinou. No a co s dnešním večerem, můžeme se podívat třeba na fotbal, hraje Sparta, Jablonec a také Plzeň a večer samozřejmě další díl Love Islandu. A nebo si prostě nadále vychutnávejte poslech jediného mladoboleslavského rádia.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Jste ve společnosti Rádia MB a teď posloucháte zprávy. Od pondělí 19. října bude z důvodu rekonstrukce železniční trati zcela uzavřen přejezd v Boleslavské ulici v Bakově nad Jizerou. Řidiči budou muset po objízdné trase a s omezením musí počítat do 24. října. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje a na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečně až extrémní sucho zasáhnout téměř třetinu území. Podle vědců z Akademie věd České republiky chybí vláha především v hlubších vrstvách půdy, přičemž v prvních 9 měsících letošního roku spadlo o více než 40% méně srážek, než je obvyklé. Nedostatek vody se projevuje také na řekách a přehradách. Sucho a horko navíc výrazně oslabily lesní porosty, které mohou mít kvůli nedostatku vláhy horší schopnost regenerace i v příštím roce.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestrému a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Před měsícem zvítězili na hřišti Araratu Arménie 4-1. Utkání na Letné začne v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový čtvrtek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: uší posíláte vaše Rádio MB. Terezám přejeme ještě jednou všechno nejlepší k svátku. Mezinárodní den bílého, ale o tom už jsme se bavili samozřejmě dopoledne. Já pro vás budu mít informace o jedné sportovní disciplíně, která by se možná mohla chytit i u nás. No uvidíme, jestli to tak bude. Taky spolu koukneme na web Rádia MB, no a řekneme si, kam byste třeba zítra mohli vyrazit. Hezký den.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

Mezi 17. a 18. ladíte Rádio MB a teď sportovní disciplína, která by se mohla uchytit. Vypít půl litr pomerančové limonády za 3,16 vteřiny. Přesně takový výkon teď zaznamenali v rámci rekordní výzvy ve Finsku. Zatímco někdo si nápoj pomalu vychutnává, jiný do sebe pošle půl litr dřív, než stihnete říct na zdraví. Já si teď nejsem jistý, co následuje potom. Jestli je to radost z vítězství, nebo třeba potřeba si odříhnout. No nevím, necháme to Koňovi, ten má větší hlavu. Pojďme za další hudbou. Rádio MB.

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Radio MB vám stále dělá společnost, je to taky náš web www.radiomb.cz. Středočeská záchranka pořizuje nové sanitky, o tom se tam dočtete. No a kam vyrazit zítra? No já myslím, co takový face tour, rybičky 48, Dům kultury Mladá Boleslav, začíná se tam v 18.30 společně s rybičkama, tam budou taky koblížci, no tak si to pořádně běžte užít. Nebo klidně vyražte do Třince na hokej, případně v neděli do Mladé Boleslavy, kde bude hrát Bolka od 16 hodin s Hradcem Králové. Teď se mějte krásně, zítra po 9. se na vás těším.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Až do konce listopadu by měla trvat pro řidiče nepříjemná uzavírka ulice Vlčopolská v Dolním Bousově. Probíhá tu kompletní rekonstrukce povrchu vozovky a krajské komunikace. V Bousově ovšem pokračuje i několik dalších významných silničních uzavírek a dopravních omezení. V ulici Lhotecká se má pracovat do konce října. Více čtěte na našem webu. Pekaři se i letos potýkají s rostoucími náklady. Trápí je vyšší ceny pohonných hmot, za které mají velké výdaje. Pekaři totiž musí prakticky každý den rozvážet čerstvé pečivo. Rostou ale i náklady na zaměstnance. Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice Bohumil Hlavatý k tomu řekl.
3: My očekáváme obrovský mzdový šok od první v rámci zvýšení jako minimální mzdy. Protože jak jsem říkal, v tuto chvíli my máme poměrně velký procento zaměstnanců, kteří pracují na úrovni minimální mzdy, blízko minimální mzdy, že pro nás to znamená plošné zvýšení platu jako pro všechny. Takže pro nás to znamená přidání platu někde mezi 10-20%, což opravdu s tím, že a u těch řemeslných pekáren to představuje až 50% mzdové náklady. Takže tam už jsme jakoby jenom platově nám dělají 10% v nákladech.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop bude v 21 hodin. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Tenisová Prondoliga, která se hraje na Mladoboleslavsku, se po kratičké pauze vrací. 17. ročník zimní tenisové ligy začne už brzy. Uzávěrka přihlášek pro všechny tenisové amatéry je 30. října. Hlásit se můžete do dvou hry, čtyř hry a také do mixu. Stačí napsat na prondoliga@gmail.com nebo volat na číslo 724 028 811. Více info najdete také na Facebooku Rádia MB.
1: Rádio MB.

0: let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Radio MB. Určujeme rytmus v bolce.
2: Atlantis.

0: nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face.

0: největší hitů. Večer odstartují koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
1: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Tenisová Prondoliga, která se hraje na Mladoboleslavsku, se po kratičké pauze vrací. 17. ročník zimní tenisové ligy začne už brzy. Uzávěrka přihlášek pro všechny tenisové amatéry je 30. října. Hlásit se můžete do dvouhry, čtyřhry a také do mixu. Stačí napsat na prondoliga@gmail.com nebo volat na číslo 724 028 811. Více info najdete také na Facebooku Rádia MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.

0: Sedm let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: specializace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
3: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're...

Noc plná devadesátek.